nás. Když si sem palil tak 2 kila trávy denně, ale moje hlava mi řekla, vorle, už nech mě, radši sadaj na chlast, na chlast sadaj.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Dobrý večer, co si dám? Martino? Něco vám nabídnu?
1: Jo, něco vám nabídnu.
0: A má to být něco sladkého? Nebo teplého? Nebo nechutného?
2: Ale víš co? Na to jako nemáme čas. Jdem, pojď.
1: A stejně máš malý péro a malý vlasy.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych jí nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívat, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo. Třikrát za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Are you ready, boots?

0: Každý den je originál.
1: 21. července dnes slavíme Vítězslava, jméno, které v sobě nese sílu a hrdost, znamenající doslova slavný vítěz. Všem Vítězslavům a Vítězslavkám přeji krásný svátek plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Rádio.
3: She make me feel so good. Better than I would by myself or if I was with somebody else. You don't understand. She make the people say yeah. Yeah.

Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý deň, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Pojďte, to vám paní řeknu, 14:44. Ďakujem vám veľmi pekne. Zazviem hovno.

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane, která má hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? On říká, no tak já ji udělám plastiku, no, dejte 1000 korun a já s ní teda něco. On říkejte 1000, to jako, já si to nechám projít hlavou, no, za měsíc se potkají na ulici a prostě nepřišel, já vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no, ten litr, to bylo jako ten důvod, no, já dal hajdmu pade, on jí odbouch, no.
1: Maximálně fajn.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh, God. Crazy Ride.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Modelová situace. Blondýnka je v muzeu. No moment, to ještě není celý. No aha, v tom muzeu tak prochází kolem těch exponátů a najednou narazí do stolku s vázou. Váza spadne a rozpláká se na tisíc kousků. Přijde k ní totálně, fakt totálně nasra rozdružený hlídač a říká jí: ženská, já vás snad zabiju, ta váza byla spadná.

0: 21. století. No a blondýnka si oddechne a říká, uf, a já jsem se lekla, že byla nová.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 21. července dnes slavíme Vítězslava, jméno, které v sobě nese sílu a hrdost, znamenající doslova slavný vítěz. Všem Vítězslavům a Vítězslavkám přeji krásný svátek plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy, crazy, crazy, crazy.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

Proč chodí policajti vždycky ve dvou? Jeden umí číst a druhý psát.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A tím druhý veme panáka na kapetám a no, ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volá a říká, vole jo, jak chytí tě jak blbě. A říká, jo, já už jsi ráno uprt, tak to nedělej, já volám 100 kg.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, whatever, z Crazy Radio.

0: Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Ilju Muromce? Vom pánu Ilju Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy Sokola Udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v lápních záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilja Muromec, sluneško jasně zřivé pícha Rusy Sokol Udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilja Muromec pícha Rusy Sokol Udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy Sokol Udatný Ilja Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Ilju Muromče. Vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Ilju Muromce, píchu Rusy Sokola Udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
6: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: Alex Stage, vedle mě Little Saint, 2010, přezen, hej, hej, pojď, hey, pojď, hej.

0: schovám tě rád.
1: Alex Stage, Alex Stage. Lil Saint. Lil Saint. Love Story. Love Story. Yeah. Nevím proč, ale vím, že vzala si můj cit. Možná je to dobře, možná ne, tak to má být do té doby. Co jsem ztratil, já tebe vím, že každá holka se mnou je vlastně tvůj stín. Nevím proč, ale mám strach se znova zamilovat. Nejvíc mě mrzí, že se musím přetvařovat. Kvůli

bude brečet každý večer a klečet a myslet si, že znovu přijdeš a do našeho příběhu nový řádky vpíšeš. Klečet a myslet si, že znovu přijdeš a do našeho příběhu nový řádky vpíšeš. A do našeho příběhu nový řádky vpíšeš.

0: Posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

0: Každý den je originál.
1: 21. července dnes slavíme Vítězslava, jméno, které v sobě nese sílu a hrdost, znamenající doslova slavný vítěz. Všem Vítězslavům a Vítězslavkám přeji krásný svátek plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Expressi Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 21. července, 10 hodin dopoledne.
5: Ze společnosti.
6: Ukázalo se, že třetina Čechů si s radostí posílá lechtivé zprávy, fotky a videa, nejaktivnější jsou ti mezi 18 a 29. Sexuálně laděné digitální hrátky tak u nás rozhodně nejsou žádná věda, ale spíš taková milá národní kratochvíle. Jen bacha, ať to nepošlete omylem šéfovi, to by byl teprv průšvih.
5: Kultura.
6: Pamatujete na tu scénu z filmu Muži v naději, kde Vica Kerekes předvádí kulečníkový trik s kalhotkami místo gumičky do vlasů? No, točila se 5 hodin a herečka si za to vysloužila nálepku sexy zrsky, kterou pak dlouho odmítala. Inu, sláva občas stojí za prd.
5: Sport.
6: Bývalý trenér ženského Slovácka Petr Vlachovský dostal stopku, protože se mu zachtělo tajně natáčet své svěřenkyně přímo v šatnách a sprchách. No a co víc, tyhle pikantní záběry pak vesele šířil po erotických seznamkách. Hold, někteří trenéři si prostě myslí, že mají ke svým hráčkám blíž, než je zdrávo.
5: Doprava.
6: České silnice dneska zase žijí, a to nejen kvůli tradičním ranním špuntům, ale i díky vtipné nehodě, která pobavila celou republiku. Známý milovník rychlé jízdy totiž v Praze trefil nemocniční Škodu Fabii tak šikovně, že skončila na střeše, což samozřejmě spustilo lavinu memů. Hold, když už se jede do nemocnice, tak ať se to alespoň pořádně roztočí, co?
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká většinou oblačná obloha, s přeháňkami spíše na severu, ale nebojte, na milostných schůzkách na jižní Moravě si užijete sluníčka nejvíce. Denní teploty vyšplhají na příjemných 18 až 23 stupňů Celsia, místy na jihu Moravy až na 25, takže si klidně vyvětrejte letní šaty, zatímco v noci klesnou na 7 až 12 stupňů, což je ideální pro pořádné zachumlání.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

telegram s adresou svět, píšu v něm pět vlídných vět. Jedné dívce, kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí, chtěl bych jen vidět zář.

0: Jsem předeslal jsem z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy. Což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na pivě, baví se ta jedna, říká, představte si holky. Jinovit jeden šáhnu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. To byla povídání, to nic není. Kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny jsem mu propíchala. A třetí vytřeští oči a omdí.
1: Crazy Radio.
2: Minimum
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týkačo, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, don ti za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kača nikde, doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, proč nedošla? Naši mě nechtěli pustit.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 21. července, 11 hodin dopoledne. Prázdninové kolony na D1 letos sice lámou rekordy, ale podle všeho se už naučili alespoň jednu věc, stát v klidu a nerozčilovat se, protože poslat někoho do prdele přes zavřené okénko stejně nemá smysl. Mnohem větší drama se teď ale odehrává na koupalištích, kde rodiče svádí marný boj s dětskými bazénky, ve kterých je víc písku než vody a záchranáři už rezignovali na úkol rozlišit plavce od topících se rekreantů. A aby toho nebylo málo, klimatizace v MHD opět ukazuje svou letní náladovost, buď mrazí jak v ruském filmu, nebo vaří jak v lázních, což cestující, kteří se snaží přežít den bez infarktu, pěkně sere.
5: Ze společnosti.
6: Takto se nám ta česká společnost pěkně digitálně rozjíždí. Nový výzkum totiž zjistil, že zhruba třetina Čechů si pravidelně posílá lechtivé zprávy, fotky nebo videjka, nejvíc pak mladší ročníky mezi 18 a 29 lety. Tak bacha, co komu posíláte, ať to pak neskončí někde, kde to fakt nechcete.
5: Kultura.
6: Česká republika zase ukázala, že umí víc než jen pivo a hokej, když se obyčejní lidé pustili do soutěží, u kterých by i rákosníček zvedl obočí. Na vesnických slavnostech se totiž místo nudných projevů házela uzená vepřová kýta do dálky a cépal se knedlík za knedlíkem, dokud nepraskly gatě. Kdo by to byl řekl, že národní sport může být taková prasečina?
5: Sport.
6: Čeští fotbaloví fanoušci opět ukázali, že mají srdce na správném místě, i když občas pěkně nahlas. Třeba spartanský kouč Lars Friis po zápase v Olomouci bouchal do stolu a řval, že to bylo kva neskutečné, co jeho příznivci předvedli. Holt. Pro tyhle borce je fandění víc než jen sport, je to životní styl a občas i způsob, jak si vybít frustraci.
5: Doprava.
6: Na dálnici D10 ve směru na Prahu se dnes ráno tvoří kolony, protože borci z údržby se rozhodli, že je ideální čas pro generální úklid a čištění vozovek. Podle zákulisních informací tam prý našli i pár odhozených podprsenek, takže se zdržení dá čekat. Dokud vše nevyhodnotí kriminalisté, nebo aspoň pánové v oranžových vestách, raději se tomu místu vyhněte.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám počasí připravilo takovou lehkou hru s nervy, teploty se vyšplhají na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě možná i na 25, takže na koupaliště to bude tak akorát, ale občas nám to z nebe něco schodí, asi jako když vám ex-manželka vrací věci. Zítra už to bude o poznání lepší, sluníčko se ukáže v plné kráse a teploty vystřelí k příjemným 20 až 25 stupňům, tak si vezměte pořádné plavky a vyrazte se ukázat, aby ten
3: maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Odbyla 12. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 21. července, poledne. Vedra udeřila, a tak se na pražské náplavce objevily nové trendy v letním oblečení. Některé slečny si asi zapomněly obléct polovinu šatníku, což ale pánům vůbec nevadí, ba naopak. Ostatně, co by to bylo za léto bez pořádné podívané a pár spocených těl, která se snaží ochladit v prvním dostupném zdroji. Jen doufejme, že hygiena dostatečně hlídá stánky s občerstvením, protože jinak by ten horký pes mohl být dost peprný zážitek.
7: Ze společnosti.
8: V Týně nad Vltavou měli strážníci pořádnou fušku, když jim nedávno někdo nahlásil bednu s tělem uprostřed lesa. Ukázalo se, že šlo jen o silikonovou panu ze sex shopu, což je prostě smůla, když ji po pořádném mejdanu vyhodíte a pak vám ji ještě čmajnou. Chudák majitel teď musí doufat, že si s ní nový nálezce užije taky, asi.
7: Kultura.
8: Zpěvák Adam Myšík předvedl pořádné letní osvěžení, když se na tajném koncertu v Praze objevil polonahý. Fanoušci tak měli možnost obdivovat nejen jeho hudební ale i pavouka na jeho hrudi, jak to bulvár s oblibou nazývá. Jestli se pod dresem něco rýsovalo, se sice neví, ale holky prej pískaly.
7: Sport.
8: České tenistky na Wimbledonu ukázaly, že to umí pořádně rozbalit. Linda Nosková si vzala titul, Karolína Muchová si střihla finále a juniorky Kovačková se Zajíčkovou brali zlato. Americký Sports Illustrated dokonce vtipkoval, že Česko konečně zažívá ženský tenisový úspěch, což je poklona tak hustá, že by se dala krájet.
7: Doprava.
8: V městě Albrechticích odstartovali 4měsíční opravy průtahu, takže se tam jezdí kyvadlově a místo svižné jízdy si řidiči užijí spíš zenovou meditaci za volantem. Běžní smrtelníci teď v té šňůře aut mají ideální čas přemýšlet, jestli by nebylo lepší to zapíchnout a raději se zdržet na koupališti, ale úplně jinak. Kéž by aspoň někomu v zácpě naskytla nečekaná podívaná, co zkrátí čekání na tu správnou chvíli.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká oblačný den, občas s deštíkem, hlavně na severu, takže si na to své zrzavé štěstí raději vezměte deštník. Teploty polezou z ranních 7 až 12 na příjemných 18 až 23, na jižní Moravě možná i 25 stupňů. Ale zítra už se to trochu uklidní, slunce se bude z mraky jen tak škádlit a rtuť teploměru vyšplhá až k 25, takže opálené stehínka budou opět v kurzu.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
9: Get ready for launch.

vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána to bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

Přišel k doktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, lejte. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou můchu? No pán, vidím, pán, víte, já ji vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo já. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahrajoval mu hlavě, poklepal mu na rameno a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec. Crazy Radio. Minimum muziky.

Infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radiem.

0: tuned.
1: Každý den je originál.
2: 21. července dnes slavíme Vítězslava, jméno, které v sobě nese sílu a hrdost, znamenající doslova slavný vítěz. Všem Vítězslavům a Vítězslavkám přeji krásný svátek plný radosti a pohody.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Yeah.

0: Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Sport.
6: V ženském tenise se dějí věci, dámy a pánové. Nově musí každá tenisová kočka na tour podstoupit genetický test pohlaví na přítomnost genu SRY, jinak má smůlu a nemůže hrát. Takže žádné machrování, holky, genetika si na vás posvítí.
5: Doprava.
6: Na D1 se dnes tvořily zácpy, a to ne kvůli běžné nehodě, ale kvůli neobvyklému výjevu. U Humpolce se zřejmě z kamionu vysypal celý náklad desítky nafukovacích panen a dalších hraček pro dospělé, které se rozletěly po dálnici. Řidiči samozřejmě museli zpomalit a někteří si dokonce neodpustili fotky, což způsobilo solidní kolonu plnou zvědavých očí a pobavených tváří.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
7: Crazy Radio, maximálně.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Listen up everyone. We have been just informed that there's an unknown virus that's attacking all clubs. Symptoms have been said to be heavy breathing, wild dancing, coughing. So when you hear the sound, run for cover.

0: Chlap je popolený, jenom kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený. Tak němu přijde a povídá, ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? Povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. A všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? To mám všichni. A ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa, ne, jenom my Židi.
1: Crazy Radio. Odbyla 14. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Hrajeme další
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 21. července, 14. hodina odpoledne. Houbaři po celé republice zažívají frustraci a závist, protože zatímco jedni nosí z lesů plné koše hřibů, jiní se jen smutně plahočí suchým lesem. Konkrétně se to teď sype hlavně na severu, kde se po horkém červnu udržela vláha, takže tamní mykologové teď musí čelit nenávistným zprávám typu, podávám na vás trestní oznámení za psychickou újmu.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
8: Straight out of Brooklyn with KRS-One. Standing next to Rakim, y'all know what time it is. Yeah,

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Malej kon přijde domů a povídá: tatínku, prosím tě, jaký je rozdíl mezi tím, co je to teorie a co je to praxe? Pa, tak to ti, chlapče, vysvětlím. Tak počkej, zavoláme nejdřív maminku. Pa, Sára, pojď sem. Podívej, kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $2 miliony, dala bys mu? Pano, dovol. Snad jsem tvoje žena, co pak jsem nějaká korva? No samozřejmě, že ne. Pa, kdyby ti dal $3 miliony, pa, no tak to jo. Pa, tak to máme, maminku. Tak zavoláme malou Sáru. Tvoji sestru, moji dceru. Pa, Sára, malá, pojď sem. Kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $3 miliony, dala bys mu? No dovol, tatínku, jsem pana, jsem tvoje dcera, máš pro mě ženicha? No samozřejmě, že ne. Pa, kdyby ti dal $4 miliony, pa, no tak to jo. Pa, tak podívej, chlapče, abych ti to vysvětlil. Teoreticky máme doma $7 milionů, ale prakticky máme doma 2 kurvy.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: Really?
3: Yes!
4: It is not that funny.
3: That's not that funny.

0: Crazy Radio.
1: Svět není jen samý slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. A i když jsi sebesilnější, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, když to připustíš. Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ, tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zavidili. To dělají zbabělci a to ty nejsi. Jsi lepší, pamatuj!

0: Kizzy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeru nebo co. Došel za ním a řekl, Ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo z maru. A říkal se na něho podívá a říká, Ježišmarja, starý bača, stará mara, já budu spát na hůre, tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už vikýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten vikýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblikl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Na hornický deň v Dubňanoch, hospoda plná havířů. A jak to tak chodí?
1: Všecko samé silné. Naraz tam vleze chlap, víte, ale taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák! Který je tu Novák? Stane taká třeba sořítka, tak 45 kilo. A vydá já. Žoho počuji. Pod kulečníkem. Ještě je tu někdo Novák? Ticho. No povědá proto, zavřel dveře a malý sa vybrchá. A chlape, ale jsem ho nasral, já se jmenuju Svoboda.
2: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio. Would you be

0: Každý den je originál.
1: 21. července dnes slavíme Vítězslava, jméno, které v sobě nese sílu a hrdost, znamenající doslova slavný vítěz. Všem Vítězslavům a Vítězslavkám přeji krásný svátek plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

years left before it's too late to turn it around.

0: na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tovaryš konduktér? A on říká, izměňajeme mašinku. A izměňajete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tovaryš konduktér, ještě izměňajete mašinku? A říká, do, ještě izměňajeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tovaryš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.
1: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že sníh zasypal jim silnice. Pendolino stojí kdesi gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ládovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Hladovská zima zákliva a srdce jí má bílá nostalgie. Hladovská

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun,
4: whatever,
0: z Crazy Radio.

nouze, strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci, zabírá pod z ní takhle hřine, za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky, usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve: Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.

0: Štěpán po hřbitově neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí pomoc, pomoc. Opa, co se vám stalo, opa, spad sem do hrobu, je mi zima. Opa, tak si se jenom jel odkopat.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 21. července, 18. hodina podvečerní. Vedra v Česku už jsou tak nesnesitelná, že v pražském metru začaly praskat gumy u trenýrek, a to i u těch, co je normálně nenosí. Někteří cestující si dokonce stěžují, že jim pivo v ruce změnilo skupenství ještě před výstupem z vlaku, což je sakra pech. Naštěstí holky v minisukních drží teplotu na uzdě, díky bohu za letní módu.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice? Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.
1: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 21. července dnes slavíme Vítězslava, jméno, které v sobě nese sílu a hrdost, znamenající doslova slavný vítěz. Všem Vítězslavům a Vítězslavkám přeji krásný svátek plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: muziky. Minimum info.
1: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 21. července, 18. hodina podvečerní. Vedra v Česku už jsou tak nesnesitelná, že v pražském metru začaly praskat gumy u trenýrek, a to i u těch, co je normálně nenosí. Někteří cestující si dokonce stěžují, že jim pivo v ruce změnilo skupenství ještě před výstupem z vlaku, což je sakra pech. Naštěstí holky v minisukních drží teplotu na uzdě, díky bohu za letní módu.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kouzavku, dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit, a poučen historii lidského rodu bez pomoci.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Minimum muziky, minimum

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. What they say, Sheldon? They think. What's that? Hit you all sweet and innocent? Well. Hey, where you is, ain't you?

0: call hooray the record stop.
1: Odbyla 20. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio. Pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách. To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

přijde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

Byla ta svaťba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn. Pravda, jak se tam objevil talířek polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká molitnější, nahne sa lusk strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 21. července, 21 hodin večer. Letní horka dál drtí republiku, takže na koupalištích je už víc vidět než slyšet, a to i bez těch plastových pípacích hraček. Někteří odvážlivci si prý ve snaze ochladit se pletou parky s nudistickými plážemi a městské kašny s privátními bazény. Místní strážníci hlásí rekordní počet zbloudilých pohledů a minimálně jeden případ, kdy pán v tramvaji omylem nastoupil jen v mokrých plavkách, což způsobilo menší poprask.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Přišel kluk doktorovi na předvojenskou prohlídku. On pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. On pán, jak mi to, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. On pán, doktore, lejte, pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou mouchu? On pán, vidím, pán, víte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku, nebo já. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahraje gól mu hlavě, poklepal mu na rameno a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 21. července dnes slavíme Vítězslava, jméno, které v sobě nese sílu a hrdost, znamenající doslova slavný vítěz. Všem Vítězslavům a Vítězslavkám přeji krásný svátek plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Bye.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. No, kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, vele, co je s tebou, vole, ty se tady válíš a venku choděj buchty, vole, Dýza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, kde nemohl mluvit, dělal, a on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulíkal, pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal, na lístku bylo napsáno, vole, vole, stojíš mi na hadicích.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: Doufám, že mi brzo nechcípneš, lásko. Yeah.
1: Každý den je originál.
2: 21. července dnes slavíme Vítězslava, jméno, které v sobě nese sílu a hrdost, znamenající doslova slavný vítěz. Všem Vítězslavům a Vítězslavkám přeji krásný svátek plný radosti a pohody.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Na hornický deň v Dubňanoch, hospoda plná havířů. A jak to tak chodí?
1: Všecko samé silné. Naraz tam leze chlap, víte, ale taký hrana, ale taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák. Který je tu Novák?
2: Stane taká třasořitka, tak 45 kilo. A vydá já.
1: Rohu počuní.
2: Pod kulečníkem.
1: Ještě je tu někdo Novák? Ticho. No bo já proto zavřel dveře a malý sa vybrchá. Chlape, ale jsem ho nasral, já se jmenuju Svoboda.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Tak kde?
1: Crazy Radio.
2: Odbyla 23. hodina.
3: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
6: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum

0: Jestli pak víte, jak se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci.
1: Minimum muziky. Minimum

this rhythm right. Feel the heat of the night.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
0: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, trůser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

0: Každý den je originál.
1: 22. července slaví svátek Magdaléna. Jméno Magdaléna pochází z hebrejštiny a znamená žena z Magdaly, tedy věž. Všem Magdalénám dnes přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: A jdu v parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Ký odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekla, no, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, pak jdu domů z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fakt.

0: odbyla první hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: křídla jsem mu ukoval z musazní nábojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi. Však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy, co nás čeká.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Kámoš si stěžoval, že mu jeho holka řekla, že má péro jako koně. Než se začal radovat, dodala, a taky smrdí a potřebuje okova.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
5: Crazy Radio, maximálně fun.

My dvě děvní holky, tam pozorujem ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do boka, ochutnávej si hlavy, my žveme smíchy ve křoví, to nás děsně baví. To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko, a pak si gumu spod brdy div nevystřelat v boko. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý, po Petříně se válejí šilenci celý Prahy.

0: Nech si báječnou ženskou, vezme báječnej chlap.
1: Každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z Marek Doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu.

letiště, uklidím si pracoviště. Du bist schön, my darling, merci señora, ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye, baby blonde, ty Liza Moni, ty satasit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk, moje hrudný kosik, delá fuky, fuk, nebala se to.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Crazy Radio. Minimum muziky.